0: ale še vidno.
1: Ja, to je jindrý.
2: Ale je to dobrý. Little Krabber
0: Senil, Manneke Storm. Mano za kážero, so mano za rý opa.
1: Ja, a slíhe, a slíhe. Little Krabber
2: Senil, Manneke Storm. Kejnke, mítke, má jaká macha drunka zem.
1: Jo, díkej.
2: Sich, jos, jos. Little Krabber
1: Senil, Manneke Storm. Kovír, vyje, jur, fuše, prekontent.
0: Ja, a víkuk. Voma, uho, ma merno. Little Krabber Senil, Manneke Storm. Witches.

0: ale se ví toho, no, tohle jen drinka.
1: No, hej, dáme pětíka se, hej.
2: Metal Kraber Senile Manke Stone.
0: Mano za kádra, so mano za rý opa.
1: A slíhe, a
2: slíhe. Metal Kraber Senile Manke Stone.
0: Kejke mítke, má jaká macha drunka se.
1: No, díkej.
0: Sich, jos, jos.
2: Metal Kraber Senile Manke Stone.
1: Kom hier van je juur, fusje.
0: Ja, a wie kuk. Voilà. Om maar meer nog.
2: Little Krabber, Senile Manneke Storm.
3: Witches.